0: kapela Lucky Mary z Českého Třebíče.
1: Marie Křížová.
2: Já jsem Matouš Benda.
0: Vy jste kapela, která se vo svojej tvorbe venuje aj environmentálním témam, takže bylo vám právě toto prostředí v přírodě blízké?
2: Přesně tak, o to víc to sem sedí, vzhledem k tomu, že jsme vydali nové album, které se právě věnuje této problematice, nebo má to takové téma, tak sem se to hodí o to víc.

špičky rosy a pak už jenom já. Zula jsem si sandály a bosa. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

0: s mámou
1: a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospůdce po

0: teda, tovariši, Hrunaševca poznáte?
1: Ne!
0: Tot, jedanenky, fušerácka robota, podpatek zedratý. Dneska je ševcovské remeslo velice vzácné.
1: No!
0: Tot, toto je co?
2: Ďura!
0: A co tam patrí?
2: Flek!
0: Správne. Zebereme haderku, napred kožu pekne poplujeme. Co ma pluješ, Beťar, jeden aj druhý? Ja vašu škoricu, moricu, terentete, andialom.
3: To je akýsi Maďar, editeleš.
0: A ešte aj šepka da politikovať. Zebereme šidlo, ďuru zašijeme, boty natreme globínem a boty sú jaké?
1: Hotové!
2: Ale pane majstre, vy nás enom bijete.
0: Katus, motus, sentiváni, všetci trezme rovní páni.
2: A ideme dál.

0: Obuješ.
1: Obuješ ich, obuješ, ale ich mne nebudeš.
2: Spadli boty z kolka, zabili pacholka. Pacholkovi zvoňa. Starú babu honia.
0: Skoč, babo, do vody, natrhaj tam jahody.
3: Co bych ja tam skákala, sukenku si mákala, kde by si usušila, ha?
0: U pekára v